Vrokuti si iz 1977. Viša antologija Vihanki. Začina se nova etapa dijelom slovenske literaturi v Mađarsku. Antologija prekračovala hranice običajne knjihi, a stala se pramenom inspiracije ďalších neskoršie nastupujúcich autorov. Na stranách zbornika se predstavili traja básnici, Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Juraj Marík a dvaja prozaici Pavel Kondač a Michal Hrybnák. Pokračovali antológia Fialočka Fiala s tvorbou pre deti Chodníky pramene.